Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

Vyhrajete. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vidím pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny vzad.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: rokovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
4: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
5: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
4: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
5: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
4: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
3: Rádio Čas.
6: Hity, které milujete.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Přesně po týdnu všechny vítám u nového Filmtimeu. Je tady poslední týden prázdnin. Jestli to uteklo nebo se to táhlo, tak to je asi individuální. Ale během prázdnin bylo na co chodit do kina a stejně tomu bude i v těchto dnech. Takže pro vás dnes budu mít dvě premiéry, ale také rozebereme, co se čím dál tím častěji dá zhlédnout na velkém plátně. Nejdřív tady ale mám zprávu pro všechny fanoušky série Piráti z Karibiku.

0: Upřímně byla otázka času, kdy se oznámí nové pokračování ze světa odvážných námořníků a pirátů. Přece jen dosavadních 5 filmů utržilo přes 4,5 miliardy dolarů. Nikdo si však netroufal říct, v jaké to bude podobě, jestli komplet restart, nebo se vrátí i nějací původní hrdinové. Nejnovější zprávy pak vzbudily naději na návrat kompletní hlavní trojce v podání Orlando Bluma, Keira Knightley a hlavně Johnnyho Deppa. Že s ním probíhá jednání, tak to potvrdil přímo producent Jerry Bruckheimer. Vypadá to nadějně, ale podle mě si Depp řekne o pořádný balík dolarů. A není se čemu divit. Studia od něj předtím dali ruce pryč na základě nepotvrzených obvinění. No a jestli ho budou chtít zpátky, asi je to bude něco stát. Pár peněz asi pustí i Jack Black. Oblíbený komik a hudebník totiž v tomto týdnu slaví narozeniny. Ale o tom až za chvíli.
1: Film Time. Na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Thomas Jacob Black se narodil 28. srpna v Santa Monice. Jeho maminka mimochodem pracovala na Hubbleově teleskopu. No ale po rozvodu rodičů v jeho 10 letech zůstal žít se svým otcem, ale pravidelně navštěvoval i mámu. No už ve 13 si zahrál v televizní reklamě a na střední škole se poté začal věnovat divadlu. Po zanechání studia na Kalifornské univerzitě se tu a tam objevil v nějakých miniroličkách různých seriálů, později také filmů a počátkem nového milénia došlo na významnější role. Hlavně to byly snímky Pekelná ženská a Těžce zamilován. Tyhle dva filmy s něj udělali globální hvězdu, ale potom přišel ještě jeden průlom, a to film Škola roku.
2: Budete nás něco učit, nebo tu budeme jen tak sedět?
3: Dělejte si, co chcete.
4: Učitel by nás měl učit.
3: Kromě toho. Freddy, co bys rád dělal?
5: Nevím. Něco pálil.
3: Tak si dej přestávku a něco zapál.
1: Tenhle film s něj opravdu udělal velkou hvězdu, kde naplno využil kromě komediálního talentu i ten hudební. Jack Black je skvělý kytarista a zpěvák. V roce 1994 založil s kamarádem Kyle Gassem kapelu Tenacious D. Spolu pak zazářili v dalším filmu Králové roku. Z dalších rolí můžu zmínit nedávné Jumanji, Minecraft, jeho dubbing v Mariovi nebo Kung Fu Pandě, ale také třeba vážnou roli v King Kongovi. Jack Black je jeden z nejoblíbenějších komiků v Hollywoodu a my mu přejeme všechno nejlepší.
0: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas.
6: Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Tak a pojďme na premiéry. V tomto týdnu se na plátna kin vrací režisér Ridley Scott. Ani v 88 letech nehodlá odpočívat v důchodu. Naopak má v plánu celou řadu filmů a momentálně do kin posílá novou adaptaci knihy Petra Hellera The Dog Stars. U nás to tedy bude pod překladem Vzhlížet ke hvězdám. Jedná se o postapokalyptický příběh odehrávající se ve světě, kdy většinu lidstva zahubila pandemie brutální formy chřipky. Nutno dodat, že tento román vyšel v roce 2012, tedy ještě opravdu dávno před covidem.
2: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
3: You gotta have something to haunt you, right? Otherwise you might get lonely.
1: V hlavní roli se objeví vycházející hvězda Jacob Elordi a starý mazák Josh Brolin. Rejža Ridley Scott i tady trval na klasickém přístupu, co se týče triků. Při natáčení leteckých scén trval, aby byl ve stroji reálný pilot. No a natáčelo se v pustinách Nového Mexika. Jo a co se týče filmů slavného tvůrce. Příští rok to bude rovných 50 let od jeho debutového filmu Soupeři. Jak se povede jeho novince, o tom se můžete přesvědčit sami už tento týden.
0: Film Time na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Naším pátečním hostem byl inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídali jsme si například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.

0: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Hity, které milujete. Rádio.

0: Na Rádiu Čas.
1: V tomto týdnu vstupuje do kin jeden český a popravdě hodně ambiciozní film Osamělý vlk. Natočil ho režisér Ondřej Veverka a jedná se o poctu českému letci Josefu Františkovi. Během bitvy o Británii ve druhé světové válce se z něj stal nejúspěšnější zahraniční pilot. Člen 303. polské stíhací perutě RAF dosáhl během této bitvy 18 potvrzených sestřelů nepřátelských letadel.
2: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru a přesto klid.
1: Ve filmu nahlédneme na jeho cestu do služeb letectva, ale na postavu Josefa Františka se budeme dívat i z jiného úhlu. V soukromí byl spíše samotář a často se dostával do konfliktů, hlavně co se týče disciplíny. I proto si patrně vysloužil přezdívku Osamělý vlk. Pro režiséra Veverku se jedná o první takto velký projekt. No a podobně to můžu říct i o představiteli hlavní role. Před Tadeášem Moravcem je tady velká výzva. Osamělý vlk startuje momentálně v kinech, tak zajděte.
0: Film Time na Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Poslední pozvánka bude také do kina, ale zároveň se jedná o hudební věc. V tomto týdnu máte možnost užít si koncert kapely Ghost. Ale pozor, jejich novinka s názvem Too Big to Rick se bude hrát jen v omezeném počtu kin a jen vybrané dny. Takže si zkontrolujte, jestli tomu tak bude ve vašem oblíbeném kině. Jestli vám je tato hudba blízká, neměli byste minout. Koncerty zaznamenané loni v Mexiku dostaly maximální péči, jak obrazovou, tak zvukovou.

0: Kapela Ghost to neudělala poprvé. V kinech byl k vidění už koncert pod názvem Right Here, Right Now. No a rozhodně to nebude poslední věc podobného rázu. Hudební věci pronikají na plátna kin čím dál častěji. Běžně jsou v sálech k poslechu nové desky před oficiálním vydáním. Letos na podzim se pak do kinosálů chystají Rammstein a sem tam se mluví o pokusu promítat třeba vybrané sportovní přenosy. No, proč ne? Doba se mění a kina v budoucnu možná nebudou jen o skvělých filmech. Ale je jich tam stále dost, takže vy ať se vydáte na cokoliv, hlavně si to užijte. No a já se na vás budu těšit zase příští týden v dalším Filmtimeu.
1: Filmtime. Filmtime. Na rádiu Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: hrací ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
1: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
2: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
1: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
2: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
1: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
3: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mk.cz.

Že to venku s počasím není zase tak špatné, jsem se přesvědčil, no tak hlavně na tom, že když člověk vejde do studia Rádia Čas a cítí, že je to spíš jako v akváriu, kde žije nějaké exotické zvíře a potřebujete trochu klimu, tak to znamená, že ani venku to není špatné a opravdu není to špatné. Máme krásný sluneční den, vlastně poslední prázdninová neděle, když to tak vezmeme, a předposlední srpnový den je 30. Vladinky v kalendáři, no a za tým Rádia Čas zdraví moje maličkost, Radim Soběslav Bednář. Možná tak o vstup později, protože jsem dorazil za vámi vlakem, ale tak jako, hele, dali jsme to na pána. Dlouhá trasa, ale dali jsme to na pána. Takže všem, kteří cestují z bodu A do bodu B, šťastný dojezd plus minus 5 minut ideálně, ať jste brzy tam, kde chcete být. Pokud jste v práci, ať vám to rychle utíká, a tu neděli plnou hitů, které milujete, trávíme společně. Mávám!

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
5: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Myslím, že i WhatsApp Rádia Čas se vám dneska bude hodit, včas se na něco zeptám, ale pořád se ještě rozkoukáváme tím novým dnem. Předposledním, když ne prázdninovým, tak srpnovým, protože přece jenom nechci provokovat, ale v úterý už to oficiálně zaklepe na dveře. Nový rok 2026-27. Já jsem si ho poprvé uvědomil vlastně až teď o víkendu, kdy jsem byl pozdravit Prahu a procházel jsem svým oblíbeným obchodním centrem, ne protože bych tak rád nakupoval, ale protože zbožňuju kávu a tam je prostě taková kavárnička, kde už mě všichni znají a podobně. A já si říkám, ale na víkend a na sobotu je tady extrémně množství lidí, jo, protože Pražáci taky jako si jako spíš radši vyjedou někde mimo město a podobně, nebo k vodě a tak dál. No a pak mi docvaklo, že všude, na každém regálu, na každé výloze vidím: hurá do školy, pojďte se obléknout do školy, ať jste styloví, máte už všechny pomůcky a tak dál. Takže jako předběžně už znavení rodiče tam bloumali s dětmi, které chtěli, mám pocit, víc oblečení než školní pomůcky. Ale jak říkám, z druhé strany bude dobré dávat pozor, protože všichni jsme takový ani ne tak rozjuchaní, ale nervózní a bude to hodně ty první dny nového školního roku, vlastně od 1. září. A proto bych chtěl ještě jednou za tým Rádia Čas připomenout úžasné webovky, které nás zaujaly: bezpečnější.ostrava.cz. Ono navíc je to platné vlastně kdekoliv, kde si je jako přečtete i na druhém konci republiky, kde se návodně dozvíte, jak si třeba s dítětem nacvičit tu cestu do školy, přechod přes cestu, kdy možná připomeneme i řidičům, že hlavně ty první dny dávat pozor na ty kluky a holky, kteří budou myslet na jiné věci, než na to, že třeba mají správně přejít tam, kde by měli a tak dál. No a to všechno zmíníme rozhodně i prvního, to znamená v úterý, protože Rádio Čas bude vysílat v přímém přenosu od základní školy v Proskovicích, kde taky nějaké ty prvňáčky pozdravíme a vůbec klukům a holkám popřejeme hezký nový školní rok i s naší partou, s našimi kolegáčky. Myslím, že tam bude i kolega Honza Gavel, časácké sluníčko, takže je to hodně, ale hlavně prostě dávat pozor a s rozumem jít, učit se, studovat, konat a myslím, že to už bylo hodně, hodně chytrého na to, že je neděle a máme si užívat víkend. Tak jo, i ty, které milujete a moje maličkost, Radim Soběslav Bednář s vámi na Rádiu Čas. Dobrý den.

Čas, zradíme hity, které milujete, krásnou neděli, předposlední srpnovou a Vladinkám ještě jednou krásný svátek. Já teď s dovolením zabiju dvě mouchy jednou ranou, ale v tom nejlepším možném slova smyslu. Jednak bych chtěl pozdravit všude tam, kde teď vyděláváte korunky. Myslím, že taková speciální skupina lidí, kteří si opravdu nemůžou hrát na svátky, na pátky, na konec prázdnin a tak dál, jsou všichni, kteří tak nějak opečovávají a obstarávají naše zdraví. Je to strašně moc. Od záchranářů, kteří vás třeba dovedou z bodu, kde se něco stalo, nějaká ta šlamastika, až po nejrůznější nemocnice, sestřičky, ošetřovatelky, pány doktory, primáře a vlastně všechny, kteří to obstarávají i čistotu v nemocnicích a tak dál. Jak říkám, vy máte ty směny tak nějak úplně jinak, než my všichni ostatní většinou. Vím něco o tom, protože v nemocnicích, já to zaklepu teda s dovolením, co by návštěva, teď je pobývám hodně často. Speciálně bych chtěl teda pozdravit do Brna. Často jako ráno žertujeme, že já jsem se s Brnem moc nepotkal, což je pravda, ale najednou nedám dopustit teda na nemocnici u svaté Anny, kde velmi často pobývá můj dobrý kamarád. Takže aktuálně, prosím vás, jestli někdo slyší tam někde výdelně nebo třeba na druhém konci areálu, tak pozdravte hlavně internu, Jipku. Teď já mám pocit, že to je, teď nevím, 64 nebo 69, ale na obou jsou úžasní. Teď tam opečovávají třeba mojeho kamaráda poslední dva týdny a jsou naprosto boští. Naprosto boští. Je to takový ten pán s tou náušnicí, ten potetovaný, který je hodně náročný na jídlo, ale o to nejde. O vás mluví nádherně a jste opravdu geniální. A je jedno, jestli posloucháte teda někde v nemocnici v Pardubicích nebo třeba možná až v New Yorku online přes sazradio.cz. Prostě jste geniální, protože jakmile se člověk cítí dobře tam, kde mu chtějí pomoct, Tak to jde přece jenom líp, to léčení. Až, a teď pozor, teď zabiju druhou mochu, až na tedy nemocenskou stravu. Já si teda myslím z fotek, které mi ten kamarád posílá, že má jídlo geniální, vybrané, že to je taková skvělá dieta, ne to, co bývalo, když my jsme byli kluci a holky, ale můj dotyčný, jehož nebudeme jmenovat. Ahoj Marťo, tak tady je hodně náročný, jo, strávník, protože mimo jiné třeba nejí vepřové a tak dál, takže občas jakoby něco vrací a oni bobci potom mají strach, že je nemocný, jo, jenomže on je prostě jenom taková paní vybíravá. A já se vás chci zeptat, a teď už je to oficiální otázka pro dnešní den, a bez legrace. Co říkáte na nemocniční stravu? Teda pokud jste tam nebyli dlouho, jsem jenom rád, protože to znamená, že zdravíčko slouží, ale všeobecně zlepšilo se to, nebo pořád si ještě hudráte, nespokojení. Možná i vy, kteří tam pracujete, tak to vidíte z druhé strany, prostě nemocniční strava v roce 2026 a dál. Takže 776612800, kdybyste chtěli napsat, nebo namluvit audio, nebo poslat třeba fotku, ale z toho, co jsem viděl já, a jak říkám, za ten rok už hodně, tak já myslím jako, že někteří si nemají na co stěžovat, že to fakt jako vypadá ňuňaně a dobře. Ale zas na druhou stranu vím, kde se to podává, takže člověk to má možná spojené s tím, že je marot, jo. Já vím, že to bylo velké antré k dnešní otázce, ale kdybyste chtěli poslat nebo přispět svou trošku do mlýna, pište, nahrávejte a budeme si dělat chutě. A díky za upřímnost, bon appetit. Radio čas.

0: Příjemné dopoledne s Radimem na Rádiu Čas. Za chvíli bude 10 hodin a já dneska sonduju, jak se podle vás změnila nebo nezměnila kvalita stravy, tedy jako jídel v nemocnicích. Protože co já jsem tak zaznamenal, když si pamatuju dětství nebo nějaké návštěvy blízkých, dejme tomu 20 let zpátky a teď, tak je to nebe a dudy, což, jak už jsem zmínil před chvílí, mi potvrdil i kamarád Martia, který tam pobývá, bohužel docela často, ale je to velký bojovník. A u něho jediný problém, že třeba nejí nějaké věci, jo, takže jako prostě odmítá vepřové a tak dál, nebo občas mu něco nesedne chuťově, ale jinak jako říká, to se prostě nedá srovnávat, jo, jako dává taky palec nahoru. A máme tady první reakci, tak díky moc za ní, hned se podíváme, je tady křesní jméno Nikola, asi Nikča, že jo. Rádio, předloni jsem byla 2 měsíce na onkologii a i přes bezlaktózovou dietu s jídlem spokojenost. Teď po operaci ramene 3 dny v nemocnici, něco šíleného, já s ním všechno, ale tohle se nedalo. Fajn, že jste nejmenovala, já se ptám tak nějak všeobecně. Jinak loni u svaté Anny v Brně jsem byla taky 14 dnů a jídlo za mě výborné. Až vás příště s kamarádem potkám, dodám si odvahy a pozdravím. Jo, jo, to pozdravte. Já se budu chovat divně, ale není to proto, že bych byl jako píp, ale protože jsem nervózní a introvert a vždycky mě to překvapí, jo, takže Niky, to vůbec neřešte. Hlavně pevné zdravíčko, a kdybyste měli nějakou jinou zkušenost, třeba i z druhé strany, jo, třeba i z nemocničních kuchyní a tak dál, hoďte nám zprávu. WhatsApp číslo 776612800, můžete napsat, můžete namluvit audio, anebo si jenom tak relaxovat a užívat neděli. Krásný den!
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden. Ale žije. A ze všeho se dostal.
0: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová. Mám pro vás.
2: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
0: Na jednu rodinu.
2: Proč tam dáváš tohle?
0: Dozvíte se. Už pondělí 6 až 9.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

0: Řekl bych, jedna z nejsilnějších sestav, když nepočítám úplně tu první superstar, tahle byla pro změnu, pokud se nepletu, první československá a spousta z těch, kteří se ocli, dejme tomu v první desítce, zpívá dodnes, což je teda neuvěřitelné. No uvidíme, co letošní ročník, jako jestli vlastně i v roce 2026 je o to zájem, tak mimo jiné, když je v porotě Eva Farná, Paulo Habera a další, Leoš Mareš v roli moderátora, já myslím, že po prázdninách budeme zase žít muzikou, samozřejmě i na Rádiu Čas, kdykoliv i teď, předposlední srpnový den. No ale co by to byl za den, kdyby chyběl dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar? Tak kdybyste měli chvilku si poslechnout, jako vždycky v neděli naznačí, co ten další týden, jaký má být, kdy nám vlastně de facto začíná i nový školní rok. Ještě jednou připomínám, já vím, že se teda strašně moc opakuju, ale je to to nejlepší možné opakování. Dávejte na sebe pozor, ty další dny, hlavně ty první dny nového školního roku, protože hlavně vy všichni za volantem nezapomeňte, že na cestách a na chodnících bude tak nějak víc kluků a holek a někdy pěkně vyukaných z těch školních povinností. Rádio Čas vám všechno připomene, hlavně toho 1.9., ale já ještě jednou odkazuju třeba i na projekt Bezpečnější Ostrava, když tak webovky bezpečnější.ostrava.cz, které možná i nerozhodnutým rodičům poradí a navedou je, kdyby chtěli dítka pouštět sami do školy nebo přes nějaký ten přechod, jak to s nimi alespoň natrénovat. Jo? Takže posílám dál a nezapomněl jsem, Milan je tady.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Začátek září přinese velkou sílu vůle a schopnost člověka konat v souladu s realitou, ale také snahu i takzvaně přes mrtvoli. Pozor bychom si tak měli dávat na manipulace a snadný pragmatismus. Střed týdne bude stále v sobě mít velkou dynamiku, která dokáže prorážet zdi, ale také napáchat škody. Hrozí zkratkovité jednání, ostré konflikty v partnerství i podléhání fyzickému násilí. Závěr týdne přinese schopnost nahlédnout pod povrch a odhalit mnohé z toho, co mělo zůstat skryto. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jeden za druhým hity, které milujete, pokud alespoň jeden udělá radost, pokud máte nějaké ty povinnosti a říkáte si, bože, to jeden. A pokud vám trošku, jakoby, já nevím, rozšířil koutky v ústech, jakože to vypadá jako úsměv, tak jsme rádi a snad se jich najde víc a víc. Já bych k tomu přidal ještě malou inspiraci na další dny, kde třeba bude i Rádio Čas z míst, která nás hodně baví a zajímají, takže...
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Ať jsem úplně přesný, za chvíli, no nejpozději do půl hodiny se spojím s kolegyní Tereskou Puferkou, která je teď na místě na akci Kolečko spojuje, takže tam to bude živě. Taky bych vás rád pozval už na příští týden, tedy sobotu 5. září, kdy v 9 dopoledne začíná a až do večera potrvá v ostravském Trojhalí Karolína další kávový festival a soutěž baristů. Tady Barista Cup Ostrava, jak říkám, sobota 5. září to jistí, vstup je zdarma a na své si přijdou opravdu všichni. Dokonce i kluci a holky, aniž by museli pít kávu.

0: doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: Takže Trojhalí Karolína 5. září zvůní kávy, no a potom další týden pátek 11.9. v podstatě takhle bych řekl, kdybych mohl pustit teď Madonu a písničku Vogue, tak by byla na místě. Come on, Vogue, Strike a Pose a pohodovou neděli s Rádiem Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídali jsme si například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
4: Radiočas.
5: Jde vaše dítě samo do školy? Naučte ho, že na chodníku se chodí vpravo a před přechodem se zastaví, rozhlédne a teprve potom přechází. Ani zelená neznamená, že nemusí dávat pozor. Bezpečné návyky se počítají. Více na bezpečnější.ostrava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete, tak nejdřív musím dořešit jenom malý rest, protože prý jsem poslouchán a dokonce jakoby i v nemocnicích, a to je dobře, protože konec konců jsem je zmiňoval, dneska si o nich povídáme. Milá paní, úžasná paní, za plentou, já vaše jméno neznám, ale já jsem zmínil, protože jsem zval na takovou módní akci, jakože teď by se hodila opravdu Madonna a Vogue, jo. Ale až na ta rána, kdy to máme trošku čefíka dovoleno, tak jako přes den nebo víkendech tam nesmíme moc zasahovat, jo. Tak leda, že bych jako mohl kousek brouknout. Že by mi pomohla kolegyně Kiki. Kiki
1: zaspívej, ahoj, krásné, počkej, co je, už dopoledne.
0: Ano, neděle.
1: Já jsem teďka tě chtěla jako poňouknout, no ať zaspíváš, ale já
0: come on, Vogue, let your body move to the groove,
1: wow.
0: Takže stačí takhle, jo.
1: Dobrý, já neznám ani slova, víš, a angličtina navíc není moje silná stránka, takže krásně se s tím poradil.
0: Teď mi došlo vlastně, že tebe se asi ptát na dnešní téma nebudu.
1: Protože
0: by to mohlo otevřít úplně jiné věci, ale všeobecně se chci zeptat, jestli třeba, já to řeknu takhle jinak, kulantně, a potom až odejdeš, tak tu otázku připomenu našim posluchačům.
1: Dobře. Co tady dneska rozebíráš, Ráďo, to by mě zajímalo.
0: Jsi velký gurmán a náročná na jídlo, když jsi třeba na návštěvách a podobně. Takhle v domácím prostředí to jako jíme, že jo, ale já si pamatuju, že jsem třeba občas nebyl schopný, když se mi nelíbilo prostředí u kamaráda pojíst tam u nich párky, jo. Takže tak všeobecně, jako jestli jsi náročná na to prostředí, kde prostě, když nejíš v domácím, takhle to řeknu.
1: Náročná nejsem, ale pamatuju si v minulosti jako dítě v rámci toho našeho OCD, když jsme jezdívali k náhradní babičce a dědečkovi a tam to bylo takové, teď posluchači
0: ale pozor,
1: starší odpustíte.
0: Ono je to z pohledu dětí a děti to vnímají úplně jinak a jsou takové, my jsme v něčem velmi pintlich jako děti. Ano,
1: to je pravda, ano. Tak tam to bylo cítit takovou tou stařešinou a někdy, víš, jsem měla takový ten pocit, že to třeba nemusí být úplně dobře umyté, ty příbory, to nádobí. Tak jako tam vím, že jsem ze startu měla blok, ale pak to teda překonal ten babiččin, náhradní babičky, bramborový vánoční salát. A ten byl legendární, na ten vzpomínám teda dodnes, byť bohužel babičce už je nechtě země lehká.
0: Byl jinačí? Nebo prostě bylo tam něco jinak?
1: Byl prostě jinačí, než který jsem dodnes vlastně jedla. Byl jednak takový hodně vláčný, mokrý, netuším, jestli tam třeba babička přidávala trošku láku z okurek a hlavně tam bylo hodně cibule, což u nás se cibule nikdy jako nedávala do salátu. A prostě normálně, tak jak si moc věcí nepamatuju, tak do dneska, když teďka o něm mluvím, tak si vybavuju tu chuť.
0: Jak říkáš, budíš, že země lehká, ale u mě skončila, protože syrová cibule a jako... Naši se mi jednou pokusili oklamat a vůbec jako nehrozilo a podobně.
1: U nás se zase nedával z těch důvodů, že jednak taky někteří členové domácnosti tu syrovou cibuli nebyli schopni pozřít a za další, prý se ten bramborový salát díky tomu jako dost kazí, nebo rychleji.
0: Jo, je to trošku citlivější. Prosím
1: takže
0: vás.
1: Tak jinak nejsem náročná a celkově jsem všežravec obecný a miluju jídlo a naštěstí mám čistotné přátelé, kamarády a
0: blízko. No hlavně vypadá, že jsi jako týden nejedla, to zná, když
1: ty jsi ale no, jako, toho.
0: Je to tak. Jako.
1: Jsou tady i chudší, ale děkuju, Ráďo, to je milé.
0: Teď to bude jakoby strašně divné, ale tak já už tě pošlu pryč.
1: Dobře, děkuju.
0: Z prostého důvodu já už řeknu teda tu oficiální otázku, říkám, ať to by nic nerozvibruje. A vy ostatní, když tak pište a přispívejte na telefon číslo?
1: 77 66 12 800 a já vám přeju krásnou neděli a všem školákům nádherný předposlední prázdninový den. No, užívejte
0: ano, už jsme
1: si
0: se taky jako
1: přes týden
0: smáli, že už jim to začíná.
2: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
3: Tak když spolu spíš.

0: Máme krátce po 10:30 k svačince nebo přípravám nedělního oběda. No hlavně, ať se dílo daří, případně dobrou chuť k nějakému tomu mlsu. Dneska si povídáme o jídle na všechny možné způsoby, ale hlavně mě zajímá, tedy pokud jste měli v poslední době zkušenost třeba s nemocničním jídlem, protože někteří si tam položí opravdu delší čas, tak jako je to třeba jinačí, než když jste byli děti, nebo všeobecně, jak jste spokojeni s nemocniční stravou, protože mám pocit, že i tam došlo k velkému posunu, ne to, co se vždycky říkávalo. Možná to vnímá jinak, takže kdybyste se chtěli podělit, klidně i z druhé strany, je mi to úplně jedno, WhatsApp číslo 776612800, napište, namluvte audio, anebo prostě užívejte a relaxujte s Rádiem Čas a Radimem. Za chvíli se spojíme s kolegyní Tereskou, která má dneska pracovní den, no a je s námi v terénu na akci Kolečko spojuje.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Den plný pohody a sluníčka, já zdravím všechny pracující, kteří vydělávají korunky a takový krásný den a někde by mohla být s dvojčatama naše kolegyně Tereska a ona ne, ona se rozhodla být v práci a v terénu, ale já si myslím, nebo takhle já ji chápu, protože tohle je takzvaně terén pro dobrou věc. Terka Puferka, tady ahoj, krásnou neděli přeju, ahoj.
1: Ahoj rádio, já si myslím, že tohle je ideální způsob trávení času, protože to bude aspoň dobrý vzor pro ty dvojčátka, že pomáhat se prostě musí.
0: Tak to nejpodstatnější, jen vás pozveme směr Ostrava, Inline Park Sareza, který nikdy neřeknu správně, kdybych to řekl třikrát za sebou, tak se spletu, Inline Park Sareza a cože se tam dneska koná a kdy to začíná a všechno kolem toho, povídej, přehání.
1: Je to krásná akce Kolečko spojuje, která startuje v 11 hodin a funguje to tak, že my tady jezdíme v prostoru a vždycky, když najedeme 1 kilometr, tak se na dobrou věc připíše 10 korun. Takže záleží samozřejmě, kolik tady bude jezdců a jak moc se budou všichni snažit, ale já věřím, že budou všichni makat naplno. V minulém roce se podařilo vybrat nějakých 101 tisíc korun a vždycky to pak putuje na dobrou věc. Máme jednoho hlavního, pro kterého je polovina celého výdělku. V letošním roce je to dvouletý Páťa Kašpar, který má všemožné zdravotní výzvy. No a druhá polovina výtěžku se tady rozděluje mezi další charitativní organizace, které se věnují různým způsobem a pomáhají.
0: Mimochodem na webu Kolečko spojuje CZ už dokonce vidíte, jak ty penízky, protože se o tom mluví, tak lidi už přihazují i takhle a můžete, i kdybyste nebyli na místě, tak jak prostě krásně jich přibývá aktuálně už necelých 115 tisíc korun, tak já doufám, že ta dnešní akce to ještě povýší a hlavně je několik kategorií, takže nikdo nebude extrémně unaven a to kolečko, to je to nejpodstatnější, protože člověk by měl být jako nějak alespoň symbolicky nějakým tím kolečkem přizdoben. Jaký teda prostředek, kdyby si mohla zajezdit? Vezmeš teda ty, protože vy už nejste kočárkový, ne, Caparti asi?
1: My jsme kočárkový velmi výjimečně, když je to vyloženě potřeba, ale už bych si s tím asi netroufla jezdit na bruslích. Já sama tady pojedu čistě na bruslích, ale můžete jet právě i s kočárkem, že se třeba jako maminky, tatínci volně projdete s kočárkem. Případně můžete vzít handbike nebo koloběžku a nebo samozřejmě i někoho na vozíčku, kterého tady budete vozit dookola a také pomáhat pro dobrou věc. Mimochodem, pokud by někdo chtěl jenom dorazit třeba podpořit, tak určitě také můžete i bez toho, abyste tady vyloženě jezdili, protože je tady pro vás rozsáhlý program a jedno jsou tady všechny ty charitativní organizace, které každá má svůj stánek, kde máte všemožný různý program, kde zkoušíte třeba, jak se cítí lidi s nějakými zdravotními omezeními nebo nějaké soutěže. Potom tady máme stánek Rádia Čas, který taky má pro vás třeba malování na tvář a je tady i spousta dobrého jídla, přičemž výtěžek i z toho, co si tady koupíte třeba na jídlo nebo merch, tak putuje na dobrou věc.
0: Jak říkám, tu částku teď jsme řekli, já se s vámi podívám za 2, za 3 hodinky, jak už se to pošouplo nahoru, ale to nejpodstatnější právě dnes, Inline Park Sareza, na místě kromě řady dalších i naše úžasná Terka Puferka, která to teda jakoby ještě, já mám pocit, že to pošoupneš tím správným směrem. Hele, počasí máte úplně značka i dál, tak ať vám vyjde, ať se vybere co nejvíc peněz pro dobrou věc a rád jsem tě slyšel tady.
1: Moc děkujeme rádio a držíme palce, ať ahoj. Se to přesně podaří co nejvíce.
0: Zvolte vás, ahoj.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Nedělní pohodička s Radimem na Radio Čas. Za chvíli bude 11 hodin. Dneska jsem trošku načal otázku, co říkáte na nemocniční jídlo, tedy pokud třeba můžete srovnávat za roky nebo desítky let. Prostě jak vám tam chutnalo, nechutnalo. Já mám pocit, že se ta doba hodně změnila k lepšímu. Rádio přes WhatsApp Rádia Čas nám píše Monika. Já osobně si myslím, že nemocniční strava se za poslední roky dost polepšila. Jako malá jsem trávila hodně času v nemocnici a když jsem nebyla vybíravá, to jídlo mi skoro vůbec nechutnalo. Teď pro změnu občas trávím čas v nemocnici s mým synem a můžu říct, že to je 101. Nemluvím za všechny, ale konkrétně za tu naši fakultní v Ostravně Porubě. Takže přeju všem posluchačům hezký den, samozřejmě i tobě a co možno nejmín dní strávený v nemocnici, i když vaří dobře. To rozumím i nám všem, ale jak říkám, každý názor se cení, možná i jsem tam nějakou tu veselou historku a klidně i názor z druhé strany, pokud nás poslouchají třeba i tam, kde ta jídla připravují, ale já všeobecně si myslím, že pokud není zrovna náročný strávník, jakože se to hodně polepšilo a občas má člověk jako myšlenky na úplně jiné věci, že jo? A to je zase jiná kapitola. Takže 77 66 12 800, kdybyste chtěli napsat nebo namluvit svůj názor, za chvíli bude 11 hodin a já vám přeju krásný den plný slunce.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

posloucháte Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pozdravení dopolední, mimochodem nevím, jako jestli takhle můžu navádět, jo, ale myslím, že za chvilku bude 11.11, tak kdybyste náhodou za pár vteřin mrkli na hodiny, tak si něco přejte. V každém případě díky moc, že to s námi žijete, já vím, že konec prázdnin a neděle to moc jako takhle, člověk dělá tisíc dalších věcí, než aby poslouchal rádio, ale dneska píšete tedy. Trošku jsem sondoval, jak to je u vás, nebo vaše zkušenost s nemocniční stravou, z jakékoliv strany, jakákoliv let stará, nicméně ptám se na tu aktuální. A přes WhatsApp dorazila i tahle zpráva od Hanky. Čerstvá zkušenost z tohoto týdne z kolínské nemocnice. Přijali mě s akutní žaludeční gastritidou po celodenním zvracení, takže jsem dostala jenom nitrožilní dobroty, ale i tak to bylo mňam, protože pomohlo. Jinak v kolínské nemocnici vaří výborně, mluvím za kolegyňky v nemocničním pokoji. Hezkou neděli. Počkejte, regulérně Kolín, jo, 30 kilásků od Prahy, protože dneska jsem měl přes vás, dokonce jsme se tam na chvíli jako zadrhli, protože cituji, nás zastavila překážka na cestě, ale dopadlo to dobře, dorazil jsem zavčas do práce, tak to jsem rád, že až tak daleko posloucháte Rádio Čas. A teď ještě jedna od Renči aktuálně. Hezkou neděli rádio, já byla taky ve fakultce v Porubě, za mě jídlo super, dokonce jsme tam měli lednici, kde jsme mohli mít jogurty, přesní dávky, vitamíny a tak dál, uvařit si kávu v kavovaru. Za mě super, samozřejmě se vždycky všichni těšíme domů na tu naši domácí stravu, ale za mě velká spokojenost, píše Renča. Já mám teda teď kamaráda aktuálně v nemocnici v Brně, tedy jak už jsem zmiňoval u svaté Anny. A někde v tenhle čas, hádám, teď až do 11:30 mi už pošle fotku, co mají dobrého, on to vždycky jako náročně komentuje, ale podtrženo sečteno, říká, že vaří opravdu výborně. No, to je spíš té jeho hlavičce, no. Pán si nám hraje na gurmána, ale jak říkám, krmí ho tam zdatně a s tou mám velkou radost. Takže díky moc, že to s námi žijete, no a vám samozřejmě za chvíli k obědu taky dobré chutnání, když asi po 11:00 už nikdo do sebe nic neláduje, ne?
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. I love you.

0: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
1: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
0: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
1: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
0: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.

0: trochu vnímat.
1: Tak teď si prostřednictvím internetu, kde konec konců najdete i Rádio Čas na webu cazradio.cz, prolížím nového krasavce, který vypadá jako mlok, ale není to mlok, a každý, kdo zná Ostravu a hlavně místní zoo a ví, co se tam dělo a chystalo poslední roky, tak už asi tuší. A máte to i s tipem na výlet, protože právě Ostravská zoologická zahrada má další z brusu nový pavilon. Já to snad neřeknu, ten název je pro mě složitý, Amfibiarium, říkám to dobře, amfibiarium, no zkrátka, za 55 milionů vznikl tenhle ten krásný černo-žlutý krasavec, který opravdu připomíná zbarvení mloka, bude obydlím vzácných a důležitých obojživelníků a postupně se v něm zabydlí na nějakých 40 druhů. Velkou premiéru si odbyl 28., to znamená předevčírem, tak snad brzy, když budete mít čas, jako navštívíte a budete se kochat, protože opravdu je na co. Jo, Ostravská zoo, ta roste do krásy a mám co dohánět, protože zatím jsem byl jenom dvakrát, jednou v dětství a jednou v rané dospělosti. Ať už dneska vyrážíte kamkoliv, užijte si to, počasí nám přeje. A vůbec koukal jsem se na příští týden, kromě tedy zítřka, kdy se sem tam objeví dešťová kapka, tak to bude takový den krásného babího léta, rozhodně teploty mezi 20 a 25 nebudou chybět. Tak to máte i s počasím a s Radimem, hezký den.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Ano, doporučuju i za kolegáčky, protože v poslední době přispívá spousta dílů, poslechnout si cokoliv s podpovrchem, protože je to jeden zajímavější příběh za druhým. My to tedy máme víc na Rádiu Čas. Kdo by šel spíš tou tělesnou a duchovní cestou a případně hodně má rád sport, tak doporučuju taky podcast našich kolegů Evy a Martina Energiemi. A to všechno, to nejpodstatnější najdete na našem webu, jo, casradio.cz. Konec konců, jako když už tam budete a ještě nemáte volňásky na letošní megakoncert Rádia Čas, tak si je tam můžete pořídit v předprodeji. Kdo by náhodou ještě neslyšel, což bych se teda hodně divil, ale dobře, beru to. Kdo by náhodou ještě neslyšel, s kým letos slavíme, tak hlavně velký, více než hodinový koncert švédské skupiny Europe, ale 21. listopadu v Ostravar aréně taky velké koncerty Davida Kolera, Olympiku a vystoupí i Leny, jejím speciálním hostem bude Marpo, takže vlastně čtyřikrát za jednu cenu a když tak víc na casradio.cz. Nový den a zároveň předposlední srpnový, málem jsem řekl prázdninový, ale tak vlastně jo, de facto i prázdninový, jo, protože zítra ještě si dáme prázdniny a v úterý už přivítáme nový školní rok. No nechci provokovat, jenom dneska slavíte v takový den, jako třeba slaví hollywoodská herečka Cameron Diaz. Ta si před časem dala takovou delší mateřskou pauzu, ale už se vrátila do světa filmu. 43 má dneska i herec Kuba Prachař, konec konců i skvělý hudebník, to se musí nechat. Vladina je v kalendáři. Paní a slečny Vlaďky, krásný svátek a takhle bychom mohli pokračovat. Jo, tak možná ještě jedno datum. 1940, sice pravda náročný válečný rok, ale v časopise Mladý hlasatel začíná vycházet román na pokračování Záhada hlavolamu od Jaroslava Foglara, jo. Jakékoliv seriálové nebo filmové zpracování, jak jsem viděl, tak jsem se bál a 3 dny jsem z toho nespal a to už jsem byl teda docela odrostlý kluk. Tak jak říkám, je to silné datum a my jsme rádi, že tam jste s námi, i když je neděle a měli byste odpočívat. Radím se Vyslav Bednář, jméno mé, za všechny přeju pohodový poslech.
2: Čas. Rádio Čas.

0: kytaru a do baletu, vem sebou klidně svojí teto. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Radio Čas.

0: Kdo už se dá k obědu, nevydrží až do 12. tak samozřejmě dobrou chuť. Doufám, že se nikomu nic nespálilo a doufám, že budou spokojení i všichni strávníci v nemocnicích, všude tam, kde posloucháte Rádio Čas. Samozřejmě zdravím veškerý personál, protože jste úžasní. Dneska se právě ptám, jak se podle vás občasných pacientů a někdy bohužel častých změnilo stravování v nemocnicích, dejme tomu, no, za tu dobu, co to vnímáte, někdy jako za pár let, desítky let pro někoho jiného. Takže schválně, jestli byste spíš chválili a nebo, protože co slyším v poslední době, tak se opravdu spíše chválí, jo, pokud člověk nemá zrovna nějakou těžkou dietu. Takže kdyby něco, váš názor, poprosím na WhatsApp číslo 7766 12 800, napište, pro mě za mě i vyfoťte, nebo třeba namluvte audio, já vás vždycky rád slyším. A jinak bon appetit a ať se hezky poslouchá.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pecka, která ozdobila filmového Rockyho trojku, pokud se nepletu. Survivor na rádiu Čas, když se řekne Rocky, tak se mi vybaví Sly Stallone. V podstatě na něho jsem tento týden myslel hodně často, protože takhle do kouštířského nebe odešla přímo na Radima, což si budu pamatovat asi pořád, 25. srpna, Dolly Parton. Zpěvačka, herečka, filantropka, skladatelka, ženská, kterou jsem měl neuvěřitelně rád. A ona v 80. letech docela výrazně zhubla, potom už si držela takovou tu opravdu postavu panenky Barbie se vším všudy a prý za to může Sly Stallone, protože oni spolu natáčeli film, komedii, kde Sly dokonce i zpíval, bylo to hodně plné country muziky, trošku propadák, ale prostě Dolly si z toho nic nedělala a právě díky Slyovi a jeho radám v rámci životního stylu, kdy jí doporučil i nízkosacharidovou dietu, tak udělala něco s tím svým jižanským přejídáním, protože když měla nějaké problémy, tak se prostě nadlábla, ale sama přiznávala, že to držela přísně od pondělí do pátku a že o víkendech si krásně hřešila, i když třeba vařila pro manžela Karla a vypadala božsky. Tak jo, ať už máte na terži cokoliv, buď to jeste s rozumem nebo krásný hřích, ať vám chutná, radím sobě Slav Bednář jméno mé, za chvíli bude 12 hodin a dneska taky probíráme trošku jídla v nemocnicích, když už jste tady v rolích pacientů, tak chutná vám většinou nebo pořád vracíte z různých důvodů. Mí blízcí víceméně většinou opravdu chválí a je to radost na talíři, možná máte jiný názor, kdyby něco, WhatsApp Rádia Čas je vám k dispozici. Hezký den.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

milujete. Hity, které milujete.

0: Pokud čistě náhodou už umíte číst, tak klidně i v 6 letech, samozřejmě pro rodiče, ale taky pro řidiče, za tým Rádia Čas ještě jedno velké doporučení. Web bezpečnější.ostrava.cz, na který se teď ptala i Maruška, že to nezachytila, jako máma, která teď povede prvňáčka do školy. Ano, zmiňujeme často, protože nový školní rok klepe na dveře, v úterý 1. bude opravdu divoko, nejenom ve školách, ale taky na cestách. A vlastně i ty nejbližší dny jsou takové hodně emoční. Já vím, že to jistí strážci zákona různě na přechodech, ale zkrátka na těchto webovkách se můžete podívat, co dělat, když právě ty první dny nového školního roku je těch dětí a všech školou povinných na cestách nějak víc. Můžeme naučit, nebo spíš tyto stránky vás navedou, jak rodiče můžou s dětmi otestovat první přechody, nebo třeba taky přejezd z bodu A do bodu B městskou hromadnou dopravou. Správný výběr oblečení, reflexní prvky, to pořád platí, akorát možná na to zapomíná, nebo nám to připomíná jako nějaké, já nevím, rady z minulé doby. Tak ne, je to pořád aktuální v tom divokém 21. století a my si to všechno připomeneme nejenom ve vysílání Rádia Čas, ale v přímém přenosu taky z místa dění. Opravdu, kdy budeme vítat prvňáčky do nového školního roku u základky v Proskovicích, kde bude celý náš tým, bude tam naše časácké sluníčko, hostesky a my se budeme telefonicky propojovat i s kolegou Honzou Kavelčíkem přímo na místě. Myslím, že i počasí má přát, že má být tak akorát letně, ale už trošku zvůní podzimu. Takže zveme zároveň na úterý 1.9., přičemž ale teda vůbec nepopírám, že nám víkend ještě neskončil, máme teprve nedělní poledne a zítra pořád ještě prázdniny, tak pokud zvolíte jako parťáka a společníka Rádio Čas a hity, které milujete, jsem rád jako malý kluk.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Kopec muziky, doufám, že je dobrá pohoda a jsem tam i nějaký tip od týmu Rádia Čas, aktuálně tedy ode mě. Dobré odpoledne s Radimem. Já teda doufám, že to zmíníme i zítra ráno, protože naše rána zabírají i pro televizi Relax a to si musíte prohlédnout i obrazem, anebo dorazit na místo, pokud to máte blízko. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, takzvaný murál. Nedávno jsme skloňovali ten opavský s Glennem Hansardem. No a teď jeden úžasný vznikl na zdi nebo na zdech jednoho z výměníků tepla v Třinci. Konkrétně je to v Třinci v Lidické ulici, poblíže základní škola Slezská, takže Třinec to jistí. To dílko je nazvané Metal Forest, jo. Ale takovou tou hlavní osou toho všeho, i když je tam spousta exotických zvířat a zeleně, vypadá to božsky, je tvář Evy Farné, která se přece jenom na Třinecku narodila. Takže jedna taková nenápadná budova, jak se dokáže změnit. Já tímto zdravím trojici umělců, která to má v rámci festivalu Barvy města na svědomí. Jsou to Nikola, Ondra, taky slovenský výtvarník Matěj. A když tak mrkněte na novinky.cz nebo zítra a potom v dalších dnech v záznamu na televizi Relax, protože to se prostě musí vidět a Evě to tam neskutečně sluší. Jo, jo, tak tomu se říkám umění na druhou a vlastně na třetí. Další muzika, jelibo, máte jí mít. S Radimem na Rádiu Čas.
1: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa. A

0: Krásné nedělní odpoledne s Radimem na Rádiu Čas. My se za chvíli podíváme ještě do terénu. Já se pokusím spojit tentokrát s kolegyní Zuzkou, protože jsme na benefiční akci Kolečko spojuje. A já se schválně koukám na mezistav, jenom ať víme, o jaké částce aktuálně mluvíme. Aha. A ono se to bude obnovovat, dobře, fajn. Tak co to tady počítám, jak říkám, dozvíte se už za chvíli v odpolední vysílání Rádia Čas. No a kdybyste chtěli v dalších dnech, třeba i v novém školním roce, vyrazit na zajímavá místa, tak mám pro vás de facto dvakrát ostravské Trojhoří Karolína. Nejprve příští sobotu 5. září, kdy už v 9 dopoledne začne kávový festival a taky soutěž baristů Barista Cup Ostrava 2026 a jak říkám, až do večera bohatý doprovodní program pro celou rodinu, to znamená i kluci a holky, kteří oficiálně kafe nepijou, si rozhodně přijdou na své a vstup je zdarma, to je podstatné. No a Trojhoří Karolína ještě jednou, tentokrát si zapište hlavně vy, příznivci módy a fashion, pátek 11.9. největší módní událost letošního roku, vrací se do Ostravy a víc už vám řekne, nebo spíš vás pozve jeden z těch nejpovolanějších.
1: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhoří odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
0: Takže pátek 11.9. tým Rádia Čas bude s vámi u toho a vyrazíme na módní molo. Teda my vyrazíme ještě na spoustu míst, ale všechno postupně. Ještě pořád jsou prázdniny, ještě pořád je neděle a chce to hlavně relax.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Odpolední pohoda s Radimem na Rádio Čas. Dneska jsem se přesvědčil, že mám další slovo, nebo spíš další sousloví, které mi dělá problém. Ale nejprve tedy uvedu další z našich úžasných sluníček. Za tým Rádia Čas, kolegyně Zuzka Střechová, velký srdcař. Ahoj Zuzi, slyšíme se?
1: Radilku, ty jsi úžasný. Ahoj, zdravím všechny posluchači a tebe.
0: Já přiznávám, že mi třeba nejde, když hlavně mám něco oficiálně namluvit, slovo samozřejmě, potom taky chirurg na všechny možné způsoby, teď se mi to povedlo. A nějak mi nejde dokupy inline park Sareza. Jo, to jsem se teď hodně soustředil. Nicméně měl bych, protože my jsme právě tam a ještě nějakou chvíli budeme. Zuzi, jenom připomeň proč.
1: Je to v rámci krásné akce, které jsme už několik let součástí, a to kolečko spojuje, je to buď inline Ostrava. A to je taková parta právě, jak si hezky říkají, srdcařů, kteří se rozhodli pomáhat a vždycky vyberou rodinu a životní příběh, kterému se tady společně pomáhá. A to tak, že se jezdí na kolečkových bruslích, klidně taky na vozíčku, jezdí se na speciálních odrážedlech, maminky tady mají kočárky a vlastně každý kilometr pomáhá, protože ty, když se registruješ, tak vlastně potom postupně kýmkoliv ujíždíš těch koleček, se ty penízky potom přidávají té vybrané rodině. Ale to je to moc sympatická rodina, která má úžasného Patrička Kašpara a má to trošku hlubší příběh, já nechci úplně moc prozrazovat, ale nás čeká na podzim na rádiu Čas a Čas Rok taková velká akce, kde vlastně...
0: A už si prozradila, aha, já jsem si říkal, jestli, hele, tak to klidně naznač, ale Zuzi.
1: Tak
0: jako
1: můžeme teda?
0: Takhle, tak. Já to řeknu, jestli jsem dobře pochopil, víš co, jestli jsem to dobře uhádl. Protože my občas se takhle spojíme a tentokrát se spojíme teda ve dvou i s kolegy rockery a pomáháme dobré věci. Už párkrát tady proběhlo cosi jako monazovský maraton, 2M, kdy prostě vysíláme tak dlouho, jako můžem a vy nás podporujete tím, že posíláte peníze na dobrou věc. Takže čistě teoreticky, a pozor, říkáme Zuzi, čistě teoreticky by se to mohlo nějak týkat třeba i Páti a nebo někoho z tohohle, z téhle grupy úžasných malých lidiček a bojovníků?
1: Je to tak, čistě teoreticky by se to tak mohlo dít a my postupně budeme prozrazovat co a jak, což je důležité je to, že já si myslím, že ať už jste dneska tady, mimo to můžete stále ještě přijet až do 15. hodiny, jako jo, budeme strašně rádi, ano. Ale ať už to dneska zvládnete tady, anebo pomůžete jakýkoliv jiným způsobem, tak za všechny tyto akce vám moc děkujeme, opravdu.
0: Já jenom připomínám, že webovky kolečkospojuje.cz vás krásně navede, není tam jenom příběh malého Páti, ať jsem úplně přesný, Páti Kašpara, ale třeba i vlastně fakt odkazy a jak přispívat, i když doma sedíte a nehnete se a nemáte žádné kolečko ani žádnou přilbu, jo? Takže poslouchejte dál Rádio Čas, protože my tím hodláme žít minimálně celý podzim. Zuzi, počasí pořád slouží, asi dobré, ne? Tak vás
1: načkejme. Počasí je úžasné, tady všichni už používají, prosím tě, opalovací krémy, protože je minimálně 25 na sluníčko, možná i 30. A dokonce si brusle obleklo i naše sluníčko Radia Čas. Takže pokud se podaří mi dát dokupy video, tak za nějakou chvilku na sítích uvidíte i naše sluníčko odhalené, tak jak jste ho ještě nikdy neviděli.
0: Jo, a sluníčko je dneska on nebo ona?
1: No to možná poznáš podle toho odhalení, jestli to je on nebo ona.
0: To si jde na většinou, hele, většinou jde víc poznat, že je to on, ale dobře, nechme toho. Zuzanko, chápu, v tomhle jsme oba dva stejní, měj se krásně, skládej básně a rád jsem tě slyšel. Ahoj.
1: Já taky a přijetu za náma, ahoj. Hity, které milujete.

Rádio Čas, hity, které milujete, a já předpokládám, že hit budoucí. Já se chci podělit, tedy pokud už se k vám nedostal, ale prostě po vlnách Rádia Čas si teď zprostředkujeme z Brusunové Krištofy. Půlnoční hřích. Oh, pánečku, takhle bych možná pojmenoval i nějaký tak jako velmi hříšný a sladký desert, možná taky nějaký film s tématikou 18+. V každém případě stejně tak jako písnička, kterou za chvíli uslyšíte, se bude jmenovat i album, se který se vrací Krištof na scénu. Vyjde 9. října letošního roku, takže doslova za pár týdnů jsou tady. A pokud se nepletu, spolupráce na tomhle singlu je s úžasnou zpěvačkou a taky influencerkou. Jo, mládež ví, rád já jsem musel zjišťovat, fenoménem jménem Dominik Alagia. Takže zastavte se, poslechněte si, tedy pozor, ne, pokud jste za volantem, tam jeďte a dokonce ani jako nějak nezlobte, jo, ale prostě poslechněte si nové Krištofy a když tak nám potom hoďte na WhatsApp Rádia Čas, jak se vám líbí. 7766 12 800, půlnoční hřích.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídali jsme si například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

trošku hořko-sladké, že jo? Ela na rádiu Čas, no tak možná hořko-sladce, ale u ní stejně musíte s úsměvem. No zkrátka Dolly Parton. Poslední týden nejskloňovanější jméno, nejenom showbiznisu, ale tak nějak letem světem, protože teprve teď se ukázalo, když, jak já říkám, na Radima 25. srpna odešla do kumštířského nebe, jak moc byla výjimečná, že to opravdu nebylo jenom o tom vzhledu, ale neuvěřitelném talentu, filantrofka. A takhle bychom mohli pokračovat. Prostě Dolly Parton mimochodem takhle zněla naživo.

0: Mimochodem můj nejoblíbenější song Here You Come Again. No, nicméně už někdy v loni, v zimě, v rodném Tennessee zvažovali, jako jestli by po ní neměli pojmenovat třeba místní letiště v Nashville, jo, v hlavním městě státu. No a poté, co odešla tam nahoru, tak se třeba teď v rámci soboty, to bylo 160 tisíc lidí podepsalo pod to, aby si teda představitelé státu pospíšili, že je to víc než na místě. A tak konec konců v sousedství v New Orleans mají letiště, které nese jméno Louis Armstronga. Pro změnu v Louisville ve státě Kentucky má své letiště boxer Muhammad Ali. Takže to by bylo, aby Dolly Parton neměla letiště, přiletá člověk do Nashville, aby si třeba plnil své hudební a country sny. No a přiletí na, počkej, to je vlastně airport, jo, takže Dolly Parton Airport. A ještě by to hezké na rozmluvení bylo pro nás, moderátory. Já tuhle tu zprávu posílám do světa a konec konců ještě bych hlasoval, já nevím, jestli víte, kde všude pomáhala, ale hodně se spojuje i se světem knížek, hlavně knížek pro děti, protože rodinám i těm, které si to nemohli dovolit, umožnila, aby minimálně jednou měsíčně každá z nich měla nějaké to čtivo, aby se buď to naučili číst, anebo měli nějaké ty prostředky k tomu, aby jim kniha s pomocí fantazie poslala myšlenky někam trošku jinak, než třeba k trošku smutnějšímu životu. A takhle bychom mohli pokračovat, ale Dolly si vždycky přála, abychom se usmívali a život si opravdu užívali. Mám se od ní co učit, protože ty poslední dny a týdny nejsou nejrůžovější, takže díky ní a já ji pořád scrolluju. Pořád, kde mi jako vyjíždí, tak si říkám, ježišmarja, ještě udělá tohle či ono. A člověk se celý jako měsíček nahoru. No je, a mimochodem stává se to i rockerům, které americká country třeba vůbec nepolíbila, protože není to o muzice, nikdy je to o člověku samotném. Tak nic, abych se tady nedojímal, úsměv na tvář a vám jen a pouze dobré zprávy. S Rádiem Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Teď bych vám málem dopřál malou dramatickou pauzu, ale od toho tady není místo, jenom si tady ještě doladím některé detaily. Dneska je 30. že jo, 30. předposlední nejenom srpnový, ale taky prázdninový den. Ještě zítra si užíváme prázdniny a potom hurá, nový školní rok. Já vím, že to hurá je pro někoho trošku ironické a takové, jako že chce zaplakat, ale to všechno proberem, jak říkám, 1.9. na Radio Čas přímém přenosu i některé prvňáčky, konkrétně u základky v Proskovicích, uvedeme do toho koloběhu života. Ale konec konců doufám, že tam je vždycky víc radostí než starostí. No a co by to bylo za den a zároveň týden, kdyby nám náš dvorní astrolog nenaznačil, jaké ty další dny budou. Jako vždycky v neděli Milan Gelnár poví, jak vidí celý ten příští týden, tentokrát vlastně až na tu zítřejší výjimku zářijový, takže já předávám slovo, vy se podle toho zařiďte a dál zůstaňte s námi, protože za chvíli budeme tleskat jako o dušu, jak se říká u nás, protože tady máme jeden nový čerstvý sportovní výkon, který si zaslouží minimálně 2-3 zmínky, takže možná i zítra ráno.
1: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Začátek září přinese velkou sílu vůle a schopnost člověka konat v souladu s realitou, ale také snahu i takzvaně přes mrtvoli. Pozor bychom si tak měli dávat na manipulace a snadný pragmatismus. Střed týdne bude stále v sobě mít velkou dynamiku, která dokáže prorážet zdi, ale také napáchat škody. Hrozí zkratkovité jednání, ostré konflikty v partnerství i podléhání fyzickému násilí. Závěr týdne přinese schopnost nahlédnout pod povrch a odhalit mnohé z toho, co mělo zůstat skryto. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu.

0: Já teď asi poprosím o pomoc, mimochodem dobré odpoledne z Rádiem Čas. Pokud jako jste tak trošku ztracení v neděli, tak za chvíli bude 1:30 odpoledne, jo? To znamená víkendový čas, pořád ještě prázdniny, pořád ještě čas dovolených. Společně se mnou ve studiu Rádia Čas je Kiki Střelcová, kolegyňka, která přišla zdravím. Pozdravit a já moc děkuju. Ahoj,
1: ahoj
0: ještě jednou.
1: No rádo se, tady vždycky člověk rád přijde za kolegy. Akorát promiň, no přináším ti tady chaos, protože jsem zjistila, že nevím vůbec
0: ne,
1: vlastně,
0: jsem mě ptala,
1: co je
0: kolik je hodina, já jsem mi řekl 2:45, bo Ráďa občas dělá agrace a ona, já musím běžet na vstup, já říkám, prosím tě, bude 1:30. Ale to je
1: ale krásná ukázka toho, že já opravdu se neorientuju, kolikrát v tom časoprostoru.
0: Nicméně možná teď mi pomůžeš víc, protože no, nebudeme jmenovat, ať nemáme GDPR, ale jak jsem pochopil, jeden z svých teď hodně blízkých lidí se věnuje trošku, jakoby, protože viděl jsem tam nějaký sval, je to tak, chodí do posilky, že jo?
1: Člověče, do posilovny nechodí, si představ, cvičí doma, sám sobě.
0: Takhle,
1: si.
0: No dobře, ale jenom jestli ti vysvětloval výrazy, já teď potřebuju.
1: Ježiš, no tak pojď schválně.
0: Bench press?
1: Ne.
0: To bench mě... press, aha, dřep a potom ještě nějaký mrtvý tah, takže vůbec
1: jo,
0: ne.
1: Jo, mrtvý tah, jo.
0: No, co to je?
1: Ale to je takové to, ne?
0: No já se ptám, no ona mi to ukazuje, tak... Kristýnko, jsme v rádiu,
1: já
0: jo,
1: vím,
0: ale
1: jo,
0: jo, dobře,
1: ne...
0: tak jo,
1: je to ono,
0: jsem něco s činkou. Hele, já tě neskouším. Já jenom, že máme nový rekord a může za něho juniorská Tereza Břesková, to řeknu správně, protože člověk
1: žena,
0: má
1: ten,
0: tendenci říkat Břešková, je to mladá dívka
1: no,
0: a v prázdninovém letovisku Sun City z juniorského světového šampionátu jako přivezla zlato v kategorii jednak nad 84 kg, to je taková hezká holka, krev a mlíko, ale hlavně má nový světový rekord v počtu výkonů. Jo, to znamená dohromady jak ten bench press, tak ten dřep takzvaný, případně mrtvý tah, který si mi krásně předvedla, podstrženo sečteno celkem 620 kg během toho zvedla, během té soutěže. Jo, jo, tak jako takhle, ona má tu štaturu tak, aby zvedala, jo, já myslím, že i jako proto je tak způsobená.
1: Už to chápu, ale, už to chápu, ale přece jenom jako 84 kilo a pak 600 kilo, to je trošku jako hodně
0: silová velký. Silová trojbojařka, nebo jak oni tomu říkají, česká powerlifterka, nevím, jestli bych to řekl třikrát za sebou.
1: Powerlifterka.
0: Česká powerlifterka, Tereza a ještě Břesková, takže myslím, že pro moderátory úplně takhle v neděli, ještě když jsou grogy, tak...
1: Ano, přesně tak, to je msta, ale co ty a cvičení?
0: Já chodím. Já jsem jakoby,
1: a to je nejlepší druh
0: pohybu. Mě tělocvik vždycky stresoval, protože já nemám rád organizované věci a spousta takových těch šplhů a podobně. Fakt traumata z dětství. Něco teď zvažuju, ale to nebudu říkat ani na hlas, ale spíš mi řekni, jak k tomu teda partner došel. Jakože spíš domácí forma a že ne ty tělocvičně, jenom ve stručnosti. Protože jestli je to dlouhý příběh, tak běž.
1: Ne, já se pokusím ve stručnosti. Měl prý k tomu stejný odpor v dětství jako ty.
0: Ano.
1: Jo, že to je ježišmarja, voprus na střední. Ho to pak jako lehce začalo už brát. A přece jenom, že ti kluci potom
0: ono,
1: chtějí
0: já si myslím,
1: být
0: že když
1: opravdu
0: to vidět,
1: těmi muži.
0: A když tak. Mají ty první ohlasy, tak v nich se něco probudí a ještě víc. Jo.
1: A opravdu začal na sobě sám makat a právě překvapilo mě, že opravdu ty svaly, které má, že si je opravdu vybudoval doma. Chodí na workout venkovní, kde teda se přitáhne, to jsem teďka sledovala.
0: Já to vydávám
1: já jsem
0: v Praze,
1: se tam
0: v parku.
1: Pověsila na
0: ano,
1: tu tyč
0: tak,
1: a za chvilku jsem upadla, jo.
0: Ano.
1: Tak měl snahu mi říct, zkus přitáhnout kolínka k hlavě a já, tak to asi neklapne.
0: Hele.
1: Ale obdivuju to a musím teda říct, že díky mému milému jsem se zpátky vrátila k pohybu a vrátila se mi ta láska k tomu pohybu, protože jsem asi 4 roky teď měla takové debilní období, kdy opravdu mě to nebavilo a teď jsem se k tomu vrátila a je to super.
0: Takže uvidíme, kam nás třeba i tohleto povídání donese dál, jo? Pozjišťujte si, co jsou to mrtvé tahy a powerlifterky, co jsou to rekordy, anebo prostě jenom láska k cvičení, možná tam to musí
1: tak,
0: začít.
1: A to je to hlavní, protože to potom člověka aspoň baví. Když děláš něco, do čeho se nutíš, co tě nebaví, tak to tě brzo přejde.
0: A to
1: mám to odzkoušené.
0: I o práci. Takže krásné
1: amen.
0: Odpoledne, sportu zdar a ať ti to utíká.
1: Děkuji nápodobně a všem krásnou neděli.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: A v noci den, a ve dne noc, a stále stejná klec.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
4: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
5: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků, 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
6: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
7: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
8: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ranní pozdravení, vidíte, a to už je takový ten jakoby nějaký skrytý reflex, který člověku naskočí. Chtěl jsem zmínit totiž zítřejší Dobré ráno Moravo, že jako nový den a nový týden a vlastně poslední prázdný nový den budeme opět vítat ve dvou, takže zítra o 6 s Lenčou a mou maličkostí v Dobré ráno Moravo, jo? Ale teď je teď, pořád ještě se neloučíme. Naopak, za malou chvíli se vás ujme kolega Aleš Klubal, který připravil další Music Box, takže hity, které milujete, i nějaké ty hudební bonusovky navíc. No a za celý náš tým ještě jednou připomínám, že se nás kdykoliv najdete, i kdybyste chtěli frknout ještě do světa, třeba během září na cazradio.cz. Tam se nás poslechnete, tam si pustíte ty nejoblíbenější podcasty, včetně pořadů Energiemi nebo Pod povrchem, a samozřejmě v předprodeji najdete i ještě neobsazená místa v Ostravské a Hale, tedy Ostravské aréně, kde bude už 21. listopadu probíhat velký megakoncert Rádia Čas pro všechny bez validi, i mimo jiné s velkým hodinovým koncertem švédského fenoménu Europe. Já vím, že víte, jenom připomínám. Takže ještě stále krásný víkend, užívejte čas s námi a doufám, že se máte fajn. Jo, a mimochodem díky všem, kteří dneska přispívali na WhatsApp Rádia Čas, všechno jsem nestačil vyřídit, ale zlatí jste.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Music Box Rádia Čas.
2: Tak hezký den, je s vámi Aleš Škloval a ladíte Music Box. Ten dneska obsadili megahity milénia. Dneska se podíváme na songy, které ovládly naše české étery na přelomu tisíciletí. A proč nezačít doma a rovnou s kapelou Kryštof. Jejich obchodník s deštěm, tak to byla skladba, která poslala Richarda Krajča z klubu rovnou na velká pódia, co si budeme. Zajímavostí je, že název vznikl podle stejnojmenného filmu z 80. let, který Kryštofy inspiroval svým příběhem. Tak ještě jednou, hezky česky a se skupinou Činasky. První signální, ano, hymna přátelství, piva a letních nocí. Když mileniálka vyšla, hrála ji úplně všechna rádia a refrén si zpívali úplně všichni. Málo kdo ví, že text vznikal během jediné noci, ano, během jediné noci a Michal Malátný ho původně považoval za příliš jednoduchý. No a právě v tom byla jeho síla. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v hudebním speciálu Rádia Čas dneska megahity milénia. Pojďme do zahraničí, ale stále zůstaneme u hitu, která, no, česká rádia hrála každý den. Coldplay a jejich Clocks, Hypnotické piano, Skvělý beat a Melancholie, která nás, no, prostě bavila. Skladbu prý kluci, pozor, napsali doslova na poslední chvíli, když už uzavírali album Rush of Blood to the Head. Takzvaně, a já bych tady řekl, borec nakonec, ale vidíte, vyplatilo se. No a mezi elitou milenia je i Robbie Williams s hitem Feel, balada, která se stala soundtrackem všech romantických večerů začátkem milénia. No a věděli jste, že původně je Robbie naspíval jako demo. Nechtěl prostě, aby tuhletu písničku zpíval, on chtěl, aby ji naspíval někdo jiný. Producenti ho ale přemluvili a dobře udělali. Ta originalita v jeho hlase dělá z Feel opravdový megahit. Na Rádiu Čas ladíte hudební speciál Rádia Čas, Music Box a dneska megahity Millennium.

0: Rádia Čas.
1: A dneska společně v Music Boxu mapujeme mega hity milénia. A teď si dáme dva legendární songy, které zněly snadno z každého auta, z každého spody. Lucie s hitem Medvídek těsně před rokem 2000. Parta okolo Davida Kollera vypouští do éteru Medvídka. To ovšem ještě nikdo netuší, jaký poprask sebou tato v uvozovkách vánoční koleda strhne. Televize hned vyřadili tento klip ze svého vysílání. No a hitovka se ztrácí i z hitparád. Dneska pozor, nejhranější písnička rok co rok před Vánoci, víme dobře. A ještě parta okolo Igora Tymka, No Name s hitem Ty a tvoja sestra. Slovenská kapela, která si získala srdce Čechů. Song Millennia se držel na špici český hitparád více než půl roku. A taková jedna možná zákulisní, Igor Tymko přiznal, že text byl původně jenom vtip mezi přáteli a vůbec neplánovali, že tohle někdy natočí, nahrají. Tedy kouzlo nechtěného. Na rádiu Čas ladíte Music Box a klidně volume doprava.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
2: Music Box Rádia Čas.
3: Časánské Music Boxu dneska mega hity milénia a teď se přeneseme do pop rockových časů, kdy Rádio Čas hrálo, a to si dobře pamatuju, Avril Lavigne snad dvakrát denně. Její Complicated z roku 2002 se stala hymnou všech tehdejších, a já řeknu, Rebel Girls. Avril bylo teprve 17 a napsala skladbu o lidech, kteří se přetvařují, a právě díky téhleté upřímnosti se dostala na vrchol žebříčků. No, hvězda milénia je i Pink z Just Give Me a Reason. Tahle balada vznikla v době, kdy Pink už tak jakože cítila, že její vztah visí na vlásku. Chtěla napsat písničku o opravdové lásce, ne o té dokonalé z filmu, ale o té ze života, která potřebuje opravit. Just Give Me a Reason sáhla po ceně MTV a Pink díky ní ukázala světu, že i rebelka může mít srdíčko na dlani. Na Rádiu Čas ladíte Music Box.

0: z Rádia Čas.
1: Hudební speciál Rádia Čas a dnes mega hity milénia. A dál to bude s kolumbijským fenoménem Shakirou. Její, Hips Don't Lie z roku 2008 se stala doslova světovým tancem. Skladba dobila první místa ve více než 50 zemích světa. Slyšíte dobře. A zajímavostí je, že původně šlo o song ze zcela jiného projektu. Viper Jean ji napsal pro svoje album, ale nakonec naspívala Shakira a byla to doslova bomba na hitparádách. Prostě trefa do černého. Tady opět ta síla toho nechtěného. A co takhle Coldplay a její hymna Vivala Vida z roku 2008? Tahle skladba přinesla skupině první Grammy za Song of Year. Mimochodem, a poslouchejte dobře, mimochodem refrén se nahrával v obýváku Chrise Martina. Přesně tak. Tam vznikl jeden z největších hitů nového tisíciletí. Tak na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Ano, k němu dneska mega hity milénia a pomalečku jdeme do finále. Rok 2007, Rihanna definitivně ovládla svět hitem Umbrella. Song původně napsali pro Britney Spears, ale ta ho odmítla a tak skončil v rukou tehdy 20-leté barbaruské zpěvačky a výsledek 10 týdnů. Ano, 10 týdnů na první příčce britské hitparády a nový symbol ženské síly. A rok 2008 byl zlomový, protože se zrodila slavná Lady Gaga a její Poker Face změnil pop na elektrodivadlo. Zajímavost, slovo mám, mám, mám v refrénu vymyslela během jízdy autem a původně, no, to měla být jenom vokální improvizace. Skladba nakonec získala Grammy a stala se jednou z nejstreamovanějších skladeb všech dob. Jinak, jestli chcete počítat, tak slovo Umbrella ve skladbě zazní více než 40krát, sválně to zkuste. Takže to byl dnešní Music Box Rádia Čas, mega hity milénia. Díky, že jste byli u toho, od Aleše Šklobala, ať vás muzika baví a za týden zase na Rádiu Čas s Music Boxem na slib.

0: Box Rádia Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden. Ale žije. A ze všeho se dostal.
6: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová, mám pro vás...
5: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
6: Na jednu rodinu.
5: Proč tam dáváš tohle?
6: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9. Rád.

0: hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince ošoupaná.
0: Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Chůze po horách je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak spálit přebytečnou energii a třeba i zhubnout nějaké to kilo navíc. Pokud se věnujeme turistice, tak za jednu jedinou hodinu spálíme zhruba 500 kalorií. A to je například energetická hodnota celé tabulky čokolády a nebo balíčku chipsu. Navíc vědecké studie prokázaly, že chůze v přírodě má blahodárné účinky na naši psychiku. Snižuje tvorbu stresových hormonů, naopak pomáhá vyplavovat hormony štěstí, takzvané endorfiny, a pravidelné procházky v zeleni pomáhají dlouhodobě zvládat stresovou zátěž a snižují pocity úzkosti a deprese. Jaké výhody nám ještě turistika přináší? Tak na to jsme se ptali výživového specialisty a fitness kouče Martina Barny.
2: Například jste na čerstvém vzduchu, což je samo o sobě zdravé. Vyskytujete se více na slunci a čerpáte tím například vitamin D, který je velmi důležitý pro naše zdraví. A také oproti tomu, když chodíte na procházce třeba po rovince, tak je to o něco těžší. To znamená, že spálíte více tuku, budete trénovanější a z největší pravděpodobností nachodíte i více kroků, protože chodíte více do převýšení, tedy více do kopce.
1: A přitom zároveň krásně posilujeme zadní svalové partie, což taky není zrovna od věci. A vitamin D, alias vitamin slunce, je zcela zásadní pro naši imunitu a obranyschopnost. A při horské turistice za slunečného počasí si můžeme tohoto vitamínu užít opravdu.

0: Do školy na kole nebo koloběžce. Bezpečná cesta začíná správnou výbavou. Helma, světla a reflexní prvky jsou základ. Jezděte opatrně, dávejte pozor na auta a u přechodu se sedněte. Zásady bezpečné jízdy na kole i koloběžce najdete na bezpečnější.ostrava.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídali jsme si například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
3: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.

0: 50. Až do 1. září. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden. Ale žije. A ze všeho se dostal.
4: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová. Mám pro vás.
3: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
4: Na jednu rodinu.
3: Proč tam dáváš tohle?
4: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se svět, jsem na sračky.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Nezvládáme.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog. A klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden.
4: Napíšu,
3: ale žije. A ze všeho se dostal.
4: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová, mám pro vás...
3: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
4: Na jednu rodinu.
3: Proč tam dáváš tohle?
4: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9.

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
4: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
2: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
4: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
2: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
6: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.

Je úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal se týden. Ale žije. A ze všeho se dostal.
4: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová, mám pro vás...
3: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
4: Na jednu rodinu.
3: Proč tam dáváš tohle?
4: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9.
0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídali jsme si například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Kávo s Radimem a Lenkou.
1: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden.
2: Napíšu,
1: ale žije a ze všeho se dostal.
2: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová, mám pro vás...
1: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
2: Na jednu rodinu.
1: Proč tam dáváš tohle?
3: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9.

0: školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
1: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Radio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
0: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
1: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
0: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden.
3: Si napíšu,
2: ale žije a ze všeho se dostal.
3: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová, mám pro vás...
2: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
3: Na jednu rodinu.
2: Proč tam dáváš tohle?
3: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Doravo s Radimem a Lenkou.
1: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden.
2: Napíšu,
1: ale žije. Jasně. A ze všeho se dostal.
2: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová, mám pro vás...
1: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
2: Na jednu rodinu.
1: Proč tam dáváš tohle?
2: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Včera mi doma, od dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem
0: zvědavý. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden.
2: Napíšu,
1: ale žije a ze všeho se dostal.
2: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová, mám pro vás...
1: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
2: Na jednu rodinu.
1: Proč tam dáváš tohle?
2: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tak pustil tu klimatizaci. No ale kocůrek pod tím spal, nebo spal v té místnosti, takže nám chudák potom pčíkal asi týden.
2: Napíšu,
1: ale žije. Jasně. A ze všeho se dostal.
2: Napíšu jenom jeden dopis. Paní Marta Kubišová, mám pro vás...
1: Ale Bertík se má hezky a prospívá teď.
2: Na jednu rodinu.
1: Proč tam dáváš tohle?
2: Dozvíte se, už pondělí 6 až 9. Rádio.

Proměňte.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Čas. Rádio Čas.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Hrajeme

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.